0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak trial. Měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat. Trial.

0: Patříčku.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen
1: Trial.
0: Vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
1: Trial.
0: Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se
1: Trial.
0: O tebe.

0: trial.
1: Zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pále.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš
0: trial.
1: Jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupý špás. Když si v noci vyšel ven, snad

šalášních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama. Jako správnej chlap, snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.

0: ti touhy sporcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej,
0: trial.
1: Všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, s cigaretou modrý dým. Hraje magneťák, holka sedla na
0: trial.
1: Klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý,
0: trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás.
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu
0: trial. Čas.

vyletěl ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo ušklíp jen, že si přivěšlám.

0: trial.
1: Vratí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený,
0: trial.
1: Nemusí plakat dál.
0: Trial.

0: Bye. Trial. Trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
2: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

zlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů, pak tolik dnů.
0: Trial.

0: já chtěl bych jen žít.
1: Trial.
0: Z tvých polibků svou láskou ti řád, být princem tvých snů.
1: Trial.
0: Já chtěl bych jen žít.

0: trial.
1: Slýchám šťastný smích, když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
0: Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
2: Oh, life is just a game.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

0: trial.
1: Nad plání svítá, vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.
0: Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej. Trial. Je to všechno jen pár let. Na kytaru
0: trial.
1: Hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš
0: trial.
1: Ani jak. Nevíš jak. Výroky blásniví chtěli křídla pro
0: trial.
1: Svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven. Snad se trochu třás,
0: Trial.

0: ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.
1: Tak.
0: Jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.

0: trial.
1: Touhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí
0: trial.
1: Plakat dál.
0: Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj dín, nevíš ani jak. Nevíš jak. Tví roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let.
0: Trial.
1: Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.
0: Trial.
1: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad se s

0: vyšel ven.
1: Právě.
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial.
0: Poctivejma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo už líp, jen že se křivě šlá.

0: smaríkle. Vím, jak zní z úst krásných žen slůvka kačetem. Oh, my shit.
1: Trial.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to,
0: trial,
1: jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
0: Trial.
1: Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.
0: Trial.
1: Když

0: trial.
1: Tak příčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: Zdržel se, brátka?
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchej.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

naděje i zklamání z pravdy. Města jsou jen ozvěny našich jmen. Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.

0: trial. Trial. Trial.
1: Kapsičku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchej.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

svrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi wow. bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal wow. bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

svítá, vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá o místa v ráji.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák.
0: Trial.
1: Sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak. Výroky bláznivý. Chtěl křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prach na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad se trochu třás. Trochu třást.

0: vyšel ven.
1: Tráno.
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama.
1: Tráno.
0: Jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen.
1: Tráno.
0: Že si

0: Čau.
1: Vrátí ty to zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial.

0: Já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovo.

0: bratka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Já vím, že mi odpustíš.
2: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

měl prachy, chod bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýkám.

jsem měl prachy, chod bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: spát.
1: Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.